0: time goes by.
1: Exotika bez přestupu.
2: Jasně, přestupujeme do plavek.
3: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem, třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
4: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
5: Stop. Tak vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
6: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu.
7: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
6: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
8: Tak to dáme do grafiky, jo?
9: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
10: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
11: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
12: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jar prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Kaufland.
13: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting.
14: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
15: Asi slušný budget.
14: Bylo to... úplně za hubičku.
16: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
17: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozdařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka.
18: Umí to lítat?
19: Ne.
18: Máme to teď s sebou?
19: No jasně.
18: Zabírá to hodně místa?
19: Naopak, nabízí.
10: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
5: Některé z

0: Změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
1: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
2: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
3: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
4: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
6: Red Bull vám dává křídla.
7: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
8: Schwarzkopf Gloss Supreme.
9: Já i moje vlasy milujeme, když záříme.
8: Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
10: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
11: Chcete taky svých 5%?
10: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
12: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.

That's great stand right there.

just spreadsheets.

0: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori d'Oriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori d'Oriente. Vyzkoušejte také novou a vyváž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
1: Vždycky jsem to chtěl zkusit. Klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silvercrest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.

0: Umí to lítat?
1: Ne, ne, ne.
0: Máme to teď s sebou?
1: No jasně.
0: Zabírá to hodně místa?
1: Naopak, nabízí.
2: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
3: V Bile je úrodička, jak má být.
4: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák, to je svěžest sama.
3: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Ztráta kolagenu? Objevte Age Absolu vyhlazující sérum. 8000 mikrokuliček a prokolagenní peptid pro dvojnásobnou stimulaci kolagenu. Okamžitý vyplňující efekt. Age Absolu od Uriáš. Vyvinuto dermatologii.
6: Vyzkoušejte prémiovou péči Uriáš Age Absolu a ušetřete 450 korun. Doktor Max.
7: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
8: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
10: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
11: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
12: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
10: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
12: Disciplína. To mám rád.
10: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
12: A právem na to mohou být hrdí.
10: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
13: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
14: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
15: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
18: Chcete taky svých 5%?
17: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
19: Špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
2: A teď trojitý EPET.
7: Ty jsi teda číslo.
2: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
7: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
14: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
18: A dělají to taky ostatní?
14: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
13: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.

0: Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka.
1: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy. I got, you got, we got everybody.

0: time goes by so slowly. Time goes by so slowly.
1: Ztráta kolagenu? Objevte Age Absolu vyhlazující sérum. 8000 mikrokuliček a prokolagenní peptid pro dvojnásobnou stimulaci kolagenu. Okamžitý vyplňující efekt. Age Absolu od Uriáš. Vyvinuto dermatologii.
2: Vyzkoušejte prémiovou péči Uriáš Age Absolu a ušetřete 450 korun. Doktor Max.
3: Snílkům, požitkářům. Všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozdařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka.
4: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori d'Oriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori d'Oriente. Vyzkoušejte také novou Avivage s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
5: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
6: Umí to lítat?
7: Ne.
6: Máme to teď s sebou?
7: No jasně.
6: Zabírá to hodně místa?
7: Naopak, nabízí.
8: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
9: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
10: Chcete taky svých 5%?
9: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
11: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
12: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva pro lepší pocit.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
2: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
3: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
4: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Trojitý iPad.
7: Ty jsi teda číslo.
6: Jednička ve stabilitě, jako iPad.
7: Spolehněte se na iPad. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. iPad. Život s lepší energií.
8: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
9: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
12: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
13: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
14: Dáme si selfie?
11: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
13: Disciplína. To mám rád.
11: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
13: A právem na to mohou být hrdí.
11: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
15: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
16: Nebojte se o ně. Usupa, ať už jdou děti poprvé sami do školy nebo na trénink, s O2 Spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
17: jsme doma,
16: anebo vyrazí do světa.
17: A to klid.
16: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 Spolu. O2. Více ze života.
18: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
19: A dělají to taky ostatní?
18: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
20: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Pribináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's. Teď hádám já. Je to daleko?
3: Celkem jo.
2: A už jsme tam někdy byli.
3: Mm-hmm.
2: Ale tudy jedeme prvně.
3: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
4: Nová Škoda Epiq s dojezdem až 440 kilometrů. Pro vaše epické zážitky.
5: Ztráta kolagenu? Objevte Age Absolu vyhlazující sérum. 8000 mikrokuliček a prokolagenní peptid pro dvojnásobnou stimulaci kolagenu. Okamžitý vyplňující efekt. Age Absolu od Uriáš. Vyvinuto dermatologii.
6: Vyzkoušejte prémiovou péči Uriáš Age Absolu a ušetřete 450 korun. Doktor Max.
7: Středa.
8: Řekni heslo.
7: Opavia.
8: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
7: Tak zase ve středu.
9: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
10: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
11: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
10: Dáme si selfie?
9: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
11: Disciplína. To mám rád.
9: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
11: A právem na to mohou být hrdí.
9: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
12: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
13: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
14: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
15: Chcete taky svých 5%?
14: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
16: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
17: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
18: Kia. Movement that inspires.
19: A teď rychlovka. Máš EPET, takže?
20: Mám levnou energii.
19: Protože?
20: Jsem nahrál vyúčtování na EPET.cz.
21: Správně. S EPET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u EPET. EPET. Život s lepší energií.
22: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozdařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka.
23: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted.

0: Užíváš to? Tak to prodej.
1: Nebojte se o ně. Usupa, ať už jdou děti poprvé sami do školy nebo na trénink, s O2 Spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
2: jsme doma,
1: anebo vyrazí do světa.
2: A to klid.
1: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 Spolu. O2, více ze života.
3: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
4: Cože?
3: 3,75%! Zonky, lidé lidem.
5: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
6: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
7: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Yeah. Středa, středa, středa.
1: Řekni heslo.
0: Opavia.
1: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
0: Tak zase ve středu.
2: Teď hádám já. Je to daleko?
3: Celkem jo.
2: A už jsme tam někdy byli.
3: Mhm.
2: Ale tudy jedeme prvně.
3: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
4: Nová Škoda Epiq s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.

0: okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozdařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka.
1: Ztráta kolagenu? Objevte Age Absolu vyhlazující sérum. 8000 mikrokuliček a prokolagenní peptid pro dvojnásobnou stimulaci kolagenu. Okamžitý vyplňující efekt. Age Absolu od Uriáš. Vyvinuto dermatologii.
2: Vyzkoušejte prémiovou péči Uriáš Age Absolu a ušetřete 450 korun. Doktor Max.
3: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
4: Exotika bez přestupu.
5: Jasně, přestupujeme do plavek.
6: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
7: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
8: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
9: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
10: Děkuju, Zlatane.
11: A Tysone.
12: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
13: Dáme si selfie?
14: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
12: Disciplína. To mám rád.

0: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
1: A právem na to mohou být hrdí.
0: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
2: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nebojte se o ně. Pusupa, ať už jdou děti poprvé sami do školy nebo na trénink, s O2 Spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
4: jsme doma,
3: anebo vyrazí do světa.
5: A to klid.
3: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 Spolu. O2, více ze života.
6: Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
7: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: A teď rychlovka.
9: Máš iPad, takže?
10: Mám levnou energii.
9: Protože?
10: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
11: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
12: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
13: Chcete taky svých 5%?
12: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
14: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
15: A dělají to taky ostatní?
14: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
16: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Vždycky jsem to chtěl zkusit. Klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silvercrest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
1: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozdařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka.
2: Umí to lítat?
3: Ne.
2: Máme to teď sebou?
3: No jasně.
2: Zabírá to hodně místa?
3: Naopak, nabízí.
4: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
5: Ztráta kolagenu? Objevte Age Absolu vyhlazující sérum. 8000 mikrokuliček a prokolagenní peptid pro dvojnásobnou stimulaci kolagenu. Okamžitý vyplňující efekt. Age Absolu od Uriáš. Vyvinuto dermatologii.
6: Vyzkoušejte prémiovou péči Uriáš Age Absolu a ušetřete 450 korun. Doktor Max.
7: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
8: Nebojte se o ně. U SUPA, ať už jdou děti poprvé sami do školy, nebo na trénink, s O2 spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
9: jsme doma,
8: anebo vyrazí do světa.
9: A to klid.
8: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 spolu. O2, více ze života.
10: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
11: Chcete taky svých 5%?
10: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
4: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
5: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
6: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
7: Dáme si selfie?
4: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
6: Disciplína. To mám rád.
4: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
6: A právem na to mohou být hrdí.
4: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
10: Kia. Movement that inspires.

0: Svobodné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
1: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé. Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
4: Mám levnou energii.
3: Protože?
4: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
5: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
6: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.

0: i nejhůř. Krev často všechno zkazí.
1: Hej.
0: Poprus je, když jeden
1: cigáro.
0: Do druhýho nůž vrazí.

0: Vždycky jsem to chtěl zkusit. Klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silver Crest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
1: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka.
2: Teď hádám já. Je to daleko?
3: Celkem jo.
2: A už jsme tam někdy byli?
3: Mhm.
2: Ale tudy jedeme prvně.
3: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
1: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
4: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
5: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
8: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
9: Děkuju, Zlatane.
10: A Tysone.
9: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
10: Dáme si selfie?
8: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
9: Disciplína. To mám rád.
8: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
9: A právem na to mohou být hrdí.
8: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
11: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
1: A dělají to taky ostatní?
0: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
2: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
3: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Nebojte se o ně. Usupat, ať už jdou děti poprvé sami do školy nebo na trénink. S O2 Spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma.
6: Jsme doma.
5: A nebo vyrazí do světa.
7: A to klid.
5: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 Spolu. O2. Více ze života.
8: Jen do toho. Klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli. To je ono.
9: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
8: Při nakládání.
10: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
3: Teď rychlovka. Máš iPad, takže...
4: Mám levnou energii.
3: Protože...
4: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
5: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
6: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
7: Chcete taky svých 5%?
6: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.

0: Vždycky jsem to chtěl zkusit. Klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silvercrest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
1: Teď hádám já. Je to daleko?
2: Celkem jo.
1: A už jsme tam někdy byli.
2: Mhm.
1: Ale tudy jedeme prvně.
2: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
3: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.

0: Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Pribináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
0: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage, nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
5: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
6: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
7: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
8: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
9: A dělají to taky ostatní?
8: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
10: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší.

0: okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozdařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka. Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Nebojte se o ně. Usupa, ať už jdou děti poprvé sami do školy nebo na trénink, s O2 Spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
2: jsme doma,
1: anebo vyrazí do světa.
2: A to klid.
1: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 Spolu. O2, více ze života.

pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
2: Chcete taky svých 5%?
1: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
3: A teď rychlovka. Máš EPET, takže?
4: Mám levnou energii.
3: Protože?
4: Jsem nahrál vyúčtování na EPET.cz.
5: Správně. S EPET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u EPET. EPET. Život s lepší energií.
6: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
7: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
8: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
9: Dáme si selfie?
6: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
8: Disciplína. To mám rád.
6: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
8: A právem na to mohou být hrdí.
6: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
10: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: E-shop Dr. Max nabízí želatinové multivitamíny Spectrum Gummies s echinaceou pro podporu imunity nebo rakitníkem pro aktivní život po 50. Movit Energy, doplňky stravy pro každý den. Nyní v akci 3 za cenu 2. E-shop Dermax.cz.
1: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. Spletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
2: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
3: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
4: A Skol nábytek.
5: Žijeme to s vámi.
6: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
7: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
8: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
9: Dáme si selfie?
10: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
8: Disciplína. To mám rád.
10: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
8: A právem na to mohou být hrdí.
10: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
11: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
12: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
13: Při stavech nachlazení může být imunita oslabená i kvůli nedostatku zinku. Zinkorot, lék určený pro léčbu při stavech nachlazení. Zinkorot, zinek, který léčí.
14: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
17: Hustí.
16: Datart. Opravdový elektrospecialista.
18: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
19: nejde elektřina.
18: Zaplatíme vám novou. Innogy.
20: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky, nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musí

0: musíte zažít.
1: Máma je tu.
2: Je, stavebnice!
3: Něco pro tebe mám. Tohle je pro tátu.
4: Jana je královna domácí rekonstrukce, která trpí úpornou bolestí. Panadol Duo poskytuje úlevu od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut. Panadol Duo, rychlá úleva, která vás vrátí do života. A v případě horečky zvolte Panadol Extra Rapid ve formě šumivých tablet.
5: Tíží vás kondicionér, balzám Pantene pro ošetření bez zatížení. Denní dávka zdraví pro vaše vlasy, tak lehký, že ho nemusíte oplachovat. Složení Pro V se rychle vstřebává a ošetřuje bez zatížení. Už žádná mastnota ani zatížení. Můžete ho používat při každém mytí. Lehký balzám Pantene. Zákazníci ho milují, vy budete také. Pantene.
6: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
7: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
8: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
9: Od pondělí čerstvé bílé zelí na krouhání za super cenu. 1 kilogram jen za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Zlato, s miminkem potřebuješ chlor a čistič?
11: Chlor je agresivní.
12: A čistič nedezinfikuje.
11: My používáme Sanitol.
12: Žádné bakterie, žádné nečistoty.
10: Tak leskle.
11: Přejděte na Sanitol.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
2: A skvělý nábytek.
3: Žijeme to s vámi.
4: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
5: Větší, než si myslíš.
4: Proč prší?
5: Aby se starý cítil příjemně.
4: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
6: Dorazili jste do cíle.
5: Tak jo, jsme tady.
6: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
7: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
8: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
9: Jsem Ali. Jsou mi 4 roky a potřebuju operaci kyčlí. Moje panička se stará sama o celou naši rodinu a nemá penízky na operaci nohou. No tak se snažím hlídat aspoň štěkáním.
8: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
10: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Allegro! To musím také vyzkoušet!
13: A mají i tuhle megatelku!
14: A věci do školy!
15: A ještě něco!
12: Tenhle kanón!
16: Když něco, tak Allegro.
0: E-shop Dr. Max nabízí želatinové multivitamíny Spectrum Gummies s echinaceou pro podporu imunity nebo rakitníkem pro aktivní život po 50. Movit Energy.

0: Energy. Doplňky stravy pro každý den. Nyní v akci 3 za cenu 2. E-shop Drmax.cz.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
2: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
3: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
4: Dáme si selfie?
1: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
3: Disciplína. To mám rád.
1: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
3: A právem na to mohou být hrdí.
1: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Chcete zažít opičiny v exotice? Nebo dechberoucí mořeplavbu? A co takhle lyžovačku na Prašanu? U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Přímým letem za last minute ceny. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
8: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: Nebojte se o ně. Usupa, ať už jdou děti poprvé sami do školy nebo na trénink, s O2 Spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
3: jsme doma,
2: anebo vyrazí do světa.
4: A to klid.
2: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 Spolu. O2, více ze života.

0: svobodná pauza, co vám zvedne náladu. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Pribináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná. Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušný budget.
2: Bylo to...
4: úplně za hubičku.
5: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.

kdo to půjde, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát.

0: poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
3: A skvělý nábytek.
4: Žijeme to s vámi.
5: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
6: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
7: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
8: Dáme si selfie?
5: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
7: Disciplína. To mám rád.
5: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
7: A právem na to mohou být hrdí.
5: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
9: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Chcete zažít opičiny v exotice? Nebo dechberoucí mořeplavbu? A co takhle lyžovačku na Prašanu? U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Přímým letem za last minute ceny. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
12: Tak hele, já tady dneska mluvím za Rexe. Sice nemá moc originální jméno, taky nemá moc způsoby, když pije, strašně mlaská. Lehá si mi do pelíšku. Ale teďka nedělá nic. Je nemocný a unavený. Prý ho může přihlásit, aby se na něj pan veterinář podíval a zachránil mu život. On má jen jeden.
11: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: E-shop Dr. Max nabízí želatinové multivitamíny Spectrum Gummies s echinaceou pro podporu imunity nebo rakitníkem pro aktivní život po 50. Movit Energy, doplňky stravy pro každý den. Nyní v akci 3 za cenu 2. E-shop Dermax.cz.
3: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
4: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
5: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
7: Nebojte se o ně. Usupa, ať už jdou děti poprvé sami do školy, nebo na trénink, s O2 spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
8: jsme doma,
7: anebo vyrazí do světa. Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 spolu. O2, více ze života.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
10: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
11: Asi slušnej budget.
10: Bylo to...
12: úplně za hubičku.
13: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
14: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
15: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
3: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisenbank.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
2: A Skol nábytek.
3: Žijeme to s vámi.
4: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
7: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
9: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
10: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
11: Dáme si selfie?
12: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
10: Disciplína. To mám rád.
12: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
10: A právem na to mohou být hrdí.
12: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
13: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
14: E-shop Dr. Max nabízí želatinové multivitamíny Spectrum Gummies s echinaceou pro podporu imunity nebo rakitníkem pro aktivní život po 50. Movit Energy. Doplňky stravy pro každý den. Nyní v akci 3 za cenu 2. E-shop Dermax.cz.
15: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Chcete zažít opičiny v exotice? Nebo dechberoucí mořeplavbu? A co takhle lyžovačku na Prašanu? U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Přímým letem za last minute ceny. Čedok. Pořád je co objevovat.
16: Nice price combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
17: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
18: Jasněčka!
17: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.

0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
3: Teď rychlovka. Máš EPET, takže...
4: Mám levnou energii.
3: Protože...
4: Jsem nahrál vyúčtování na EPET.cz.
5: Správně. S EPET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u EPET. EPET. Život s lepší energií.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Naby to něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: Nebojte se o ně. Pusupa, ať už jdou děti poprvé sami do školy nebo na trénink, s O2 Spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
3: jsme doma,
2: anebo vyrazí do světa.
4: A to klid.
2: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 Spolu. O2, více ze života.
5: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
6: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
9: Hosti.
8: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi.

0: chrupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
1: Jasněčka!
0: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
2: Můj táta je trochu prdlej. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Linteo.
3: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
4: Pupínek? Teď ne. Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplast. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
5: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
6: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
7: A Skol nábytek.
8: Žijeme to s vámi.
9: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
10: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
11: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz.

0: každý měsíc si můžeš užívat víc za méně, protože jsou tu Allegro Days. Slevy až 40%, široká nabídka produktů a doručení zdarma pro členy Allegro Smart. A tak je to každý měsíc. Allegro.
1: Každý rok se těším na léto.
2: Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
3: Takže vás nesvědí hlava?
2: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
4: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko... Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
5: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
6: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
7: My si půjčíme bezpečně.
6: Tady podpísek.
8: Ne, ne.
6: Tady podpísek.
8: Pali, pali, pali.
9: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
10: Dobrej por.
11: Co to bylo?
10: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
12: Red Bull vám dává křídla.
13: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
14: Větší, než si myslíš.
13: Proč prší?
14: Aby se starý cítil příjemně.
13: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
15: Dorazili jste do cíle.
14: Tak jo, jsme tady.
15: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
16: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
17: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
18: Zasloužíš si velké, hřejivé, huňaťoučké obětí. Deko doma. Pohodlí, co pohladí.
19: Snílkům, požitkářům. Všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozdařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka.
5: Time goes by.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to...
3: úplně za hubičku.
4: Trénujte naplno s Garmin Fenix 9 Pro s titanovým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
5: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. Spletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
7: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
8: A skvělý nábytek.
9: Žijeme to s vámi.
10: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
11: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
12: Tak to je hezky kriky.
13: Betonpress. Patron lehkých betonových střech.
14: A teď si můžete na střechu vybrat revoluční extra lehkou tašku Duna.
15: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu dušená šunka nejvyšší jakosti za 19,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
18: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
19: Velká hvězda může vyrůst z každého.

0: Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
1: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
2: Třeba tenhle, co mě dostal.
3: Když máte zafixovanou cenu u E.ONu,
4: tak a máme klid, Jiřínko.
3: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: Nechte to na nás. E.ON.
1: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
2: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
3: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na to nejsluší, ne?
4: Killerce něco na styling a nechting.
5: No my si ani nevidíš.
3: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušnej budget.
3: Bylo to...
5: úplně za hubičku.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
7: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
8: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.

Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 000. Leap Motor.

Ahoj, rockeři! Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rockopera.cz.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Ucpaný nos? Vyzkoušej Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
3: Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Víš co? Už zas mohu...
2: Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.

0: Banka.
1: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
2: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
1: Na pánvi.
3: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
6: Asi slušnej budget.
5: Bylo to...

0: úplně za hubičku.
1: Trénujte naplno s Garmin Fenix 9 Pro s titanovým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
2: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
3: Volá vaše nádobí o pomoc?
2: So what?
3: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Odstraňuje odolné nečistoty dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel. Naše číslo jedna.
4: Yeah.
5: Řekni heslo.
6: Opavia.
7: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
8: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na kiky čas. Ale jak to vlastně začalo? Vstoupila Foodora se slevou 100 korun a udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora, protože chci.
9: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
10: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
11: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
12: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
13: Ne. Vyprané v Pervolu.
12: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
14: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
15: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Trvanlivé mléko s kuponem v aplikaci za 8,90 a Mila Řezy při koupi dvou kusů za 9,45 za kus. Byla.
16: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
17: Už žádný, mami, restartuj to.
18: Už se mi nesekne při penalti.
19: Už nespane, když paříme s klukama.
16: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
4: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
1: Datart nákupy. Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
8: Pustí.
1: Datart.

0: poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
3: A skvělý nábytek.
4: Žijeme to s vámi.
5: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Chcete zažít opičiny v exotice? Nebo dechberoucí mořeplavbu? A co takhle lyžovačku na Prašanu? U nás si vybere každý, už přes 100 let. Přímým letem za last minute ceny. Čedok, pořád je co objevovat.
6: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
7: Děkuju, Zlatane.
8: A Tysone.
9: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
10: Dáme si selfie?
6: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
9: Disciplína. To mám rád.
6: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
9: A právem na to mohou být hrdí.
6: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
11: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: E-shop Dr. Max nabízí želatinové multivitamíny Spectrum Gummies s echinaceou pro podporu imunity nebo rakitníkem pro aktivní život po 50. Movit Energy, doplňky stravy pro každý den. Nyní v akci 3 za cenu 2. E-shop Dermax.cz.
3: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
4: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Nebojte se o ně. Pusu pap, ať už jdou děti poprvé sami do školy nebo na trénink, s O2 Spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
6: jsme doma,
5: anebo vyrazí do světa.
7: A to klid.
5: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 Spolu. O2, více ze života.
8: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Pribináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušnej budget.
3: Bylo to... úplně za hubičku.
5: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
6: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
7: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
9: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba 7místné SUV Peugeot 5008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: A teď trojitý EPET.
2: Ty jsi teda číslo.
1: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
2: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.

0: poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
3: A Skol Nábytek.
4: Žijeme to s vámi.
5: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Chcete zažít opičiny v exotice? Nebo dechberoucí mořeplavbu? A co takhle lyžovačku na Prašanu? U nás si vybere každý, už přes 100 let. Přímým letem za last minute ceny. Čedok, pořád je co objevovat.
6: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
7: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát.

0: pořád uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
2: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
3: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
1: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
3: Disciplína. To mám rád.
1: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
3: A právem na to mohou být hrdí.
1: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: V Bile je úrodička, jak má být.
6: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
5: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Naby to něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
3: Hosti.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: E-shop Dr. Max nabízí želatinové multivitamíny Spectrum Gummies s echinaceou pro podporu imunity nebo rakitníkem pro aktivní život po 50. Movit Energy, doplňky stravy pro každý den. Nyní v akci 3 za cenu 2. E-shop Dermax.cz.
5: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
6: Jasněčka!
5: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
7: A teď trojitý epet.
8: Ty jsi teda číslo.
7: Jednička ve stabilitě, jako epet.
8: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
10: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
11: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
12: Na Vinted může být všechno znova nové.
13: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
12: Ahoj, Sáro.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Nebojte se o ně. Usupa, ať už jdou děti poprvé sami do školy nebo na trénink, s O2 Spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
15: jsme doma.
14: Nebo vyrazí do světa.
15: A to klid.
14: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 Spolu. O2. Více ze života.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to...
3: Úplně za hubičku.
4: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
5: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
6: A skoro nábytek.
7: Žijeme to s vámi.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
9: Co?
8: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt ProBio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte ProBio 2 od mlékárny Kunín.
11: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro raní

0: Bombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. Eta je tu pro všechny.
1: Každý měsíc si můžeš užívat víc za méně, protože jsou tu Allegro Days. Slevy až 40%, široká nabídka produktů a doručení zdarma pro členy Allegro Smart. A tak je to každý měsíc. Allegro.
2: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
3: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
4: No to půjde těžko bez křídel.
3: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
4: Aha, a jak asi?
3: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
4: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
5: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
6: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstoj.

0: Sberbanka.
1: Datart nakupy.
2: Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
3: Hustí.
2: Datart.
4: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
5: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
6: Stop. Ale vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
7: Nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
8: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
7: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
6: Tak to dáme do grafiky, jo?
9: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
10: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
11: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový, mysli křupavé a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky. To je kvalita za nejnižší ceny. Třeba sekaná rajčata Gustona jen za 19,90. Albert.
12: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams.

0: to be a cat.
1: Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem být. Purina.

rockeři. Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt Probio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte Probio 2 od mlékárny Kunín.
2: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba květinovou dekoraci Lego se slevou 25% jen za 1499 korun.

0: Tigra.
1: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušný budget.
1: Bylo to...
3: úplně za hubičku.
4: Trénujte naplno s Garmin Fenix 9 Pro s titanovým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
5: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
6: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový, mysli křupavé a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky. To je kvalita za nejnižší ceny. Třeba sekaná rajčata Gustona jen za 19,90. Albert.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Datart nákupy.
4: Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
10: Hustí.
4: Datart.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
12: Stop. Ale vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
13: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
12: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
13: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
12: Tak to dáme do grafiky, jo?
14: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
15: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
16: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams.

0: Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem být. Purina.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu Hobby Marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv.
3: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.

0: banka.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
2: Nové tělové sérum Nivea Repair and Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair and Care pro suchou pokožku.

0: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
1: No to půjde těžko bez křídel.
0: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
1: Aha, a jak asi?
0: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
1: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
2: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
0: Ah.

0: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
1: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
2: Pupínek? Teď ne. Nemačkat. Zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultranáplastí. Pečuj o problematickou

0: i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
1: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
2: Na Vinted může být všechno znova nové.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
2: Ahoj, Sáro.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
5: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
6: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
7: Jasněčka!
6: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
8: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka.
12: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
13: Větší, než si myslíš.
12: Proč prší?
13: Aby se starý cítil příjemně.
12: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
14: Dorazili jste do cíle.
13: Tak jo, jsme tady.
14: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
0: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
15: Výborně odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
16: My si půjčíme bezpečně.
15: Tady podpísek.
17: Ne, ne.
15: Tady podpísek.
17: Pan, pan, pan.
18: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
19: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko.
20: Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
21: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
22: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.

0: Red Bull vám dává křídla. Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
1: Takže vás nesvědí hlava?
0: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
2: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba květinovou dekoraci Lego se slevou 25% jen za 1499 korun. Allegro.

0: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Pupínek? Teď ne. Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplastí. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
3: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
4: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
5: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
6: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
7: Jasněčka!
6: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
8: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
9: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
10: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Máma je tu.
13: Je, stavebnice!
14: Něco pro tebe mám. Tohle je pro tátu.

0: Výborně odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpis.
1: My si půjčíme bezpečně.
0: Tady podpísek.
2: Ne, ne. Tady podpísek. Pali, pali, pali.
3: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
4: Tohle je Galen, zakladatel výzkumu jater, na kterého vědci navazovali 1800 let v procesu poznání. Lagosa s účinnou látkou Silimarin podporuje léčbu při nahromadění tuku v játrech v důsledku nesprávného životního stylu, také při poškození jater alkoholem, léky nebo otravou houbami. Lagosa, vaše játra pod ochranou sil přírody a vědy.
5: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
6: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba dětské kolo Allfran se slevou 20% jen za 3999 korun. Allegro.
7: Tati, jak fungují?

0: klíče. Jak je velký vesmír?
1: Větší, než si myslíš.
0: Proč prší?
1: Aby se starý cítil příjemně.
0: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
2: Dorazili jste do cíle.
1: Tak jo, jsme tady.
2: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
3: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
4: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
5: Takže vás nesvědí hlava?
4: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
6: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
7: Dobrej por. Auajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
8: Red Bull vám dává křídla.

Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král

0: rozplývá se přímo královsky.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
3: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
4: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
5: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
6: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
7: Jasněčka!
6: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
8: Pupínek? Teď ne. Nemačkat. Zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplast. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem. Od Garnier.
9: Na Vinted může být všechno znova nové.
10: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
11: Ahoj, Sáro.
10: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
13: My si půjčíme bezpečně.
12: Tady podpísek.
14: Ne, ne. Tady podpísek.
15: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
16: Tohle je Galen, zakladatel výzkumu jater, na kterého vědci navazovali 1800 let v procesu poznání. Lagosa s účinnou látkou Silimarin podporuje léčbu při nahromadění tuku v játrech v důsledku nesprávného životního stylu, také při poškození jater alkoholem, léky nebo otravou houbami. Lagosa, vaše játra pod ochranou sil přírody a vědy.
17: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba kouzelný domek Spin Master se slevou 25% jen za 1119 korun. Allegro.
18: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka.
19: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
0: Red Bull vám dává křídla.
1: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den.

0: Blenda Dent. Okus více ze života.
1: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
4: Větší, než si myslíš.
3: Proč prší?
4: Aby se starý cítil příjemně.
3: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
5: Dorazili jste do cíle.
4: Tak jo, jsme tady.
5: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
6: Nyní od necelých 600 000 nebo od 6 288 korun měsíčně.

Ahoj, rockeři. Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rockopera.cz.

Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
1: V Bile je úrodička, jak má být.
2: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
1: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

0: Helmans. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Helmans.
1: Pupínek? Teď ne. Nemačkat. Zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplastí. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem. Od Garnier.
2: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
4: Jasněčka!
3: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
5: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko...
6: Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
7: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
8: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Dobrej por.
11: Co to bylo?
10: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
12: Red Bull vám dává křídla.
13: Zlato, s miminkem potřebuješ chlor a čistič.
14: Chlor je agresivní.
15: A čistič nedezinfikuje.
14: My používáme Sanitol.
15: Žádné bakterie, žádné nečistoty.
13: Tak leskle.
14: Přejděte na Sanitol.
16: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
17: Takže vás nesvědí hlava?
16: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
18: Každý měsíc si můžeš užívat víc za méně, protože jsou tu Allegro Days. Slevy až 40%, široká nabídka produktů a doručení zdarma pro členy Allegro Smart. A tak je to každý měsíc. Allegro.
19: Snílkům, požitkářům. Všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
20: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
21: Větší, než si myslíš.
20: Proč prší?
21: Aby se tady cítil příjemně.
20: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
22: Dorazili jste do cíle.
21: Tak jo, jsme tady.
22: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
23: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
24: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
25: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
26: Tohle je Galen, zakladatel výzkumu jater, na kterého vědci navazovali 1800 let v procesu poznání. Lagosa s účinnou látkou Silymarin podporuje léčbu při nahromadění tuku v játrech v důsledku

0: následku nesprávného životního stylu, také při poškození jater alkoholem, léky nebo otravou houbami. Lagosa, vaše játra pod ochranou sil přírody a vědy.
1: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
2: My si půjčíme bezpečně.
1: Tady podpísek.
3: Ne,
4: tady podpísek.
5: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.

0: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte v říjnu alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Za péči o své zdraví vás teď odměníme. Doktor Max.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
3: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
4: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
5: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
6: Jasněčka!
5: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
8: Trvanlivé mléko s kuponem v aplikaci za 8,90 a Mila řezy při koupi dvou kusů za 9,45 za kus. Bila.
9: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
10: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
11: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
12: My si půjčíme bezpečně.
11: Tady podpísek.
13: Ne, ne,
11: tady podpísek.
13: Pali, pali, pali.
14: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
15: Tik tak tu.

0: home office. Odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
1: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
2: Na Vinted může být všechno znova nové.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
2: Ahoj, Sáro.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
6: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
7: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
5: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
7: Disciplína. To mám rád.
5: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
7: A právem na to mohou být hrdí.
5: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
10: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
11: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
10: Na pánvi!
12: Allegro! To musím také vyzkoušet!
13: A mají i tuhle megatelku!
14: A věci do školy!
15: A ještě něco!
12: Tenhle kanon!
16: Když něco, tak Allegro.
17: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
18: Hosti.
17: Datart. Opravdový elektrospecialista.
19: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.

0: pistole.
1: A zapasem pistole. A když kolem Sylvie, oh yeah, to je
2: old school baby.
1: Nová mafie, láskou tě zalije.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. Spletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými

0: se slevou až 20%.
1: Hustí.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
3: A Skol Nábytek.
4: Žijeme to s vámi.
5: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg a banány 1 kg za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
8: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland. Puky pomáhají.
9: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
10: Třeba tenhle se mě dostal.
11: Díky Woolight Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
12: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
13: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
14: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
15: Tady vám nesu něco z Datartu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
16: Killerce něco na styling a nechting.
17: No my si ani nevidíš.
15: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
16: Asi slušnej budget.
15: Bylo to...
17: úplně za hubičku.
0: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
18: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
19: Mami, s miminkem potřebuješ chlor a dobrý čistič.
20: My používáme jedině Sanitol. Chlor je agresivní.
21: A pouhý čistič nedezinfikuje.
20: Kde je špína, tam jsou bakterie. Když jen čistíte, tak je roznášíte.
21: Sanitol. Žádné bakterie, žádné nečistoty.
19: O, takhle skle, neskutečné.
20: Přejděte na Sanitol.
22: Když máte zafixovanou cenu u E.ONu,
23: tak a máme klid, Jiřínko.
22: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: Nechte to na nás. E.ON.
1: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.

tam stál rohatej u školy. My neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů, sestrojil elektrickou kytaru, rock and roll

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: E-shop Dr. Max nabízí želatinové multivitamíny Spectrum Gummies s echinaceou pro podporu imunity nebo rakitníkem pro aktivní život po 50. Movit Energy, doplňky stravy pro každý den. Nyní v akci 3 za cenu 2. E-shop Dermax.cz.
2: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
3: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
4: Začni den jako šampion.
5: Již v pondělí v Lidlu produkty Silvercrest. Horkovzdušná fritéza za 1199 korun. Rychlovarná konvice za 399,90. A šnekový odšťavňovač prémium za 1699 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: Jana je královna domácí rekonstrukce, která trpí úpornou bolestí. Panadol Duo poskytuje úlevu od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut. Panadol Duo. Rychlá úleva, která vás vrátí do života.
7: A v případě horečky zvolte Panadol Extra Rapid ve formě šumivých tablet.
8: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
9: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem.
10: Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
12: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
9: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový, mysli křupavé a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky. To je kvalita za nejnižší ceny. Třeba sekaná rajčata Gustona jen za 19,90. Albert.
13: Ucpaný nos? Vyzkoušej Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
14: Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Víš co? Už zas mohu...
13: Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
15: Zlato, s miminkem potřebuješ chlor a čistič?
16: Chlor je agresivní.
17: A čistič nedezinfikuje.
16: My používáme Sanitol.
17: Žádné bakterie, žádné nečistoty.
15: Tak leskle.
16: Přejděte na Sanitol.
18: Tati, co je tohle za auto?
19: Taková moje srdcovka.
3: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
18: Nebo pro tebe, tati.
11: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
5: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda.

0: s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
1: Na první kolo jsem chvíli šetřil.
2: Skládalo se.
1: Já po prvním kopci taky. Na druhý jsem šetřil díl. Ale pak už to jelo. Táhlo mě to nahoru. Tak jsem přesedlal na silničku. A teď nás chce jezdit víc.
3: Takže elektrokolo.
4: A jaký je váš spořící cíl? Je normální chtít víc a víš. Raiffeisen Bank. Spořte výhodně se sazbou až 4,2% ročně na našem spořícím účtu.
5: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
6: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Chcete zažít opičiny v exotice? Nebo dechberoucí mořeplavbu? A co takhle lyžovačku na Prašanu? U nás si vybere každý už přes 100 let. Přímým letem za last minute ceny. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Tíží vás kondicionér? Balzám Pantene pro ošetření bez zatížení. Denní dávka zdraví pro vaše vlasy. Tak lehký, že ho nemusíte oplachovat. Složení pro V se rychle vstřebává a ošetřuje bez zatížení. Už žádná mastnota ani zatížení. Můžete ho používat při každém mytí. Lehký balzám Pantene. Zákazníci ho milují, vy budete také. Pantene.

doktor Max nabízí. Želatinové multivitamíny Spektrum Gummies s echinaceou pro podporu imunity nebo rakitníkem pro aktivní život po 50. Movit Energy. Doplňky stravy pro každý den. Nyní v akci 3 za cenu 2.

0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Coldrex Max Grip. Rychle a účinně uleví od příznaků chřipky a nachlazení. Za 199 korun. Voltaren Forte. Pro úlevu od bolesti za skvělých 399 korun. A s posilovací gumou navíc. Sterimar. Hypertonický roztok na ucpaný nos. Pro uvolnění nosních dutin při nachlazení. Za 199 korun. Nakupte u nás v říjnu a soutěžte o atraktivní ceny. Dr. Max.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Orofar Forte Med a Citron. Silný. Pro rychlou úlevu od bolesti v krku za 229 korun. Biopron Premium. Podpora střevní mikrobioty nejen při a po užívání antibiotik. Valmark Omega 3 Forte rybí olej. Pro zdravé srdce, mozek a zrak za 399 korun. A navíc celý říjen analýza pleti nebo vlasů jen za 49 korun.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
3: Hosti.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Brufen. Osvědčený lék proti bolesti i horečce. 100 tablet v oblíbeném balení za 149 korun. Tussirex Max 8 v jednom. Uleví od všech druhů kašle spojených s nachlazením a od bolesti v krku. Hartmann Veroval pažní tlakoměr s adaptérem a s funkcí detekce fibrilace síní. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
4: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
5: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Alavis Maxima Triple Blend. Nechutná, ale funguje. Prémiový produkt pro klouby za výhodnou cenu. Inflanor za 189 korun. Suspenze ke snížení horečky, potlačení bolesti. Stačí poloviční množství. Imudon Neo za 269 korun. Bakteriální lizát s vitamínem C a zinkem pro podporu imunity. A navíc celý říjen analýza pleti nebo vlasů jen za 49 korun.
6: Ztráta kolagenu? Objevte Age Absolu vyhlazující sérum. 8000 mikrokuliček a prokolagenní peptid pro dvojnásobnou stimulaci kolagenu. Okamžitý vyplňující efekt. Age Absolu od Uriáš. Vyvinuto dermatologii.
0: Vyzkoušejte prémiovou péči Uriáš Age Absolu a ušetřete 450 korun. Dr. Max. Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Prostamol Uno. Tradiční rostlinný lék na problémy s močením způsobené zvětšenou prostatou. Bravilon. Inovativní léčba opakujících se oparů na rtech. Aplikuje se přímo na dáseň. Jedna tableta na jednu epizodu. Vibovit. Želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí. Za 149 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na dermax.cz. Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Pro prevenci a léčbu chřipkových stavů je tu oscilokoxínum. 30 dávek za 669 korun. Otrivin nové generace ve formě jemné mlhy. Příjemně uvolní ucpaný nos do 2 minut. Za výhodné ceny. Ibalgin Rapid Caps. Rychle a účinně při různých typech bolesti. Jen za 149 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku. Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Dolgit krém. Zlatý krém z lékárny. Na úlevu od bolesti kloubů a svalů. Za 189 korun. Olint HA. Uvolní ucpaný nos už po jedné dávce. Účinkuje až 10 hodin. Za 129 korun. ACC sirup na vlhký kašel. Rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání. Za 149 korun. A ještě více výhodných nabídek.

nabídek najdete online na Dermax.cz. Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme ikonické micelární vody Bioderma. Šetrně čistí pleť od nečistot a make-upu. Nyní v akci 1 plus 1. Inkontinenční kalhotky ID Pens s novým systémem rozvodných drážek pro rychlou absorpci se slevou 15%. Dr. Max. Dr. Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte v říjnu alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Za péči o své zdraví vás teď odměníme. Dr. Max.

0: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
1: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
2: Tady vám nesu něco z datártu.
3: Killerce něco na styling a nechting.
2: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
2: Bylo to... úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
5: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. Spletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
7: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
8: A skvělý nábytek.
9: Žijeme to s vámi.

0: vámi. ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
1: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
3: Třeba tenhle, co mě dostal.
4: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
5: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
6: Killerce něco na styling a nechting.
7: No my si ani nevidíš,
5: boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
6: Asi slušnej budget.
5: Bylo to...
8: Úplně za hubičku.
9: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
10: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
2: Začni den jako šampion.
3: Již v pondělí v Lidlu produkty Silvercrest. Horkovzdušná fritéza za 1199 korun. Rychlovarná konvice za 399,90. A šnekový odšťavňovač premium za 1699 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
5: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
6: Dneska je ale pondělí.
5: Pondělí?
6: Aha. Nic, já už musím.
5: A kolik je?
7: Jiřinko, Jiřinko, je pondělí, musíme.
8: E.ON, nechte to na nás.
9: Mami,
10: s miminkem potřebuješ chlor a dobrý čistič.
9: My používáme jedině Sanitol. Chlor je agresivní.
11: A pouhý čistič nedezinfikuje.
9: Kde je špína, tam jsou bakterie. Když jen čistíte, tak je roznášíte.
11: Sanitol, žádné bakterie, žádné nečistoty.
12: O, tak lesklé, neskutečné.
9: Přejděte na Sanitol.
13: Datart nákupy. Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
14: Hustý.
13: Datart.

rockeři. Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: E-shop Dr. Max nabízí želatinové multivitamíny Spectrum Gummies s echinaceou pro podporu imunity nebo rakitníkem pro aktivní život po 50. Movit Energy, doplňky stravy pro každý den. Nyní v akci 3 za cenu 2. E-shop Dermax.cz.
1: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Coldrex Max Grip. Rychle a účinně uleví od příznaků chřipky a nachlazení. Za 199 korun. Voltaren Forte. Pro úlevu od bolesti za skvělých 399 korun. A s posilovací gumou navíc. Sterimar. Hypertonický roztok na ucpaný nos. Pro uvolnění nosních dutin při nachlazení. Za 199 korun. Nakupte u nás v říjnu a soutěžte o atraktivní ceny. Dr.

0: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
1: Tak to je hezky kriky.
2: Betonpress. Patron lehkých betonových střech.
0: A teď si můžete na střechu vybrat extra tenkou plochou tašku Horizont.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte v říjnu alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Za péči o své zdraví vás teď odměníme. Doktor Max.
4: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week získej deals až do 50%. Nyní na About You.
5: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Naši lékárníci vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně.
3: Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Lékárny Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Chcete zažít opičiny v exotice? Nebo dechberoucí mořeplavbu? A co takhle lyžovačku na Prašanu? U nás si vybere každý už přes 100 let. Přímým letem za last minute ceny. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
8: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
9: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
7: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
9: Disciplína. To mám rád.
7: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
9: A právem na to mohou být hrdí.
7: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
10: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
11: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
12: Asi slušnej budget.
11: Bylo to...
13: Úplně za hubičku.
14: Nízké ceny. To je Chytrart. Datart.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
3: Mám levnou energii.
2: Protože?
3: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
4: Správně, s iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad, život s lepší energií.
5: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
6: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: Ztráta kolagenu? Objevte Age Absolu vyhlazující sérum. 8000 mikrokuliček a prokolagenní peptid pro dvojnásobnou stimulaci kolagenu. Okamžitý vyplňující efekt. Age Absolu od Uriáš. Vyvinuto dermatology.
9: Vyzkoušejte prémiovou péči Uriáš Age Absolu a ušetřete 450 korun. Doktor Max.
10: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
11: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte si ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
2: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
3: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
0: V Bile je úrodička, jak má být.
2: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
0: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
4: Postarejte se o svou budoucnost.
3: To dělají moderní lidé. Investují.
4: A na to mohou být hrdí.
3: Jejich peníze pracují v XTB.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot Rifter. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
7: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
8: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
10: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Coldrex Max Grip. Rychle a účinně uleví od příznaků chřipky a nachlazení. Za 199 korun. Voltaren Forte. Pro úlevu od bolesti za skvělých 399 korun. A s posilovací gumou navíc. Stérimar. Hypertonický roztok na ucpaný nos. Pro uvolnění nosních dutin při nachlazení. Za 199 korun. Nakupte u nás v říjnu a soutěžte o atraktivní ceny. Dr. Max.
11: Ztráta kolagenu? Objevte Age Absolu vyhlazující sérum. 8000 mikrokuliček a prokolagenní peptid pro dvojnásobnou stimulaci kolagenu. Okamžitý vyplňující efekt. Age Absolu od Uriáš. Vyvinuto dermatologii.
12: Vyzkoušejte prémiovou péči Uriáš Age Absolu a ušetřete 450 korun. Dr. Max.
0: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
13: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno možné.
14: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
1: Jasněčka!
0: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
2: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting.
3: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušný budget.
3: Bylo to... úplně za hubičku.
5: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
6: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
7: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
8: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů.

Ahoj, rockeři! Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rockopera.cz.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Suché a silně namáhané oči. Dlouhé hodiny u obrazovky. Chlad a vítr oči zatěžují. Novinka Vizik Long Effect. Vizik Long Effect vytváří dlouhotrvající ochranný film pro namáhané suché oči. Vizik Long Effect. Dlouhotrvající ochranný film. Vyrobeno v Německu.
2: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
3: Jasněčka!
2: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
4: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
5: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
6: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Hellmann's.
7: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
8: Kláro! Zastavit opakované krvácení dásní pomůže nový Parodontax Intensive Gum Repair s účinností na mikroskopické úrovni i na odolný zubní plak. Expert v péči o dásně.
9: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
10: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
11: Na Vinted může být všechno znova nové.
12: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
11: Ahoj, Sáro.
12: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
14: My si půjčíme bezpečně.
13: Tady podpísek.
15: Ne, ne, tady podpísek. Pan, pan, pan!
16: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
17: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky.

0: pro gaučisty, pro uždivovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. Eta je tu pro všechny.
1: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
2: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
3: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
1: Záběry, které tu vidíte, vznikly výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit.

0: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
1: Tak to je hezky kriky.
2: Betonpress, patron lehkých betonových střech.
0: A teď si můžete na střechu vybrat revoluční extra lehkou tašku Duna.
3: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu dušená šunka nejvyšší jakosti za 19,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
6: Hosti.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Začni den jako šampion.
4: Již v pondělí v Lidlu produkty Silvercrest. Horkovzdušná fritéza za 1199 korun. Rychlovarná konvice za 399,90. A šnekový odšťavňovač prémium za 1699 korun. Lidl, to se vyplatí.
8: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání.

0: vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
1: Lidl Retro Týden je tady. Minulost má u nás znovu otevřeno. Od pondělí v Lidlu Kunín smetana ke šlehání za 19,90. Pepsi Regular za 26,90. A Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 64,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
3: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
4: No teda, má to tu celé nové. Wow, to muselo stát peněz. A to je zisku. Uf.
5: Eta je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. Eta je tu pro všechny.
6: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
7: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
8: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Pro hřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
10: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
11: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
12: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba dětské kolo Allpran se slevou 20% jen za 3999 korun. Allegro.
13: Zlato, s miminkem potřebuješ chlor a čistič?
14: Chlor je agresivní.
15: A čistič nedezinfikuje.
14: My používáme Sanitol.
15: Žádné bakterie, žádné nečistoty.
13: Tak leskle.
14: Přejděte na Sanitol.
16: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí. Více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
17: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
18: Killerce něco na styling a nechting.
19: No my si ani nevidíš.
17: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
18: Asi slušnej budget.
17: Bylo to...
20: úplně za hubičku.
21: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
22: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
1: Od pondělí čerstvé bílé zelí na krouhání za super cenu. 1 kilogram jen za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: time goes by.
1: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
3: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
4: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. Spletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
6: Asi slušnej budget.
5: Bylo to...
7: Úplně za hubičku.
8: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
9: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
10: A Skol nábytek.
11: Žijeme to s vámi.
12: ETA je tu pro Čechy.

Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili.

0: Press. Patron lehkých betonových střech.
1: A teď si můžete na střechu vybrat extra tenkou plochou tašku Horizont.
2: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. A banány 1 kg za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
5: Killerce něco na styling a nechting.
6: No my si ani nevidíš.
4: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušnej budget.
4: Bylo to...
6: Úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
8: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Vždyť jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
9: Dneska je ale pondělí.
8: Pondělí?
9: Aha. Nic, já už musím.
8: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme!
10: E.ON, nechte to na nás.
11: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
12: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
13: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
14: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland. Puky pomáhají.
15: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
16: Třeba tenhle, co mě dostal.
17: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X, nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
3: Hustý.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. Spletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
6: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
7: A Askol nábytek.
8: Žijeme to s vámi.
9: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
10: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
11: Tak to je hezky kriky.
12: Betonpress, patron lehkých betonových střech.
13: A teď si můžete na střechu vybrat revoluční extra lehkou tašku Duna.
14: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu dušená šunka nejvyšší jakosti za 19,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Tady vám nesu něco z Datartu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
17: Killerce něco na styling a nechting?
18: No my si ani nevidíš,
16: boholit.
18: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
17: Asi slušný budget.
18: Bylo to...
19: Úplně za hubičku.
2: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
20: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland, Puky pomáhají.
21: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
22: Třeba tenhle, co mě dostal.
23: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
24: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krvi.

0: krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
1: E-shop Dr. Max nabízí želatinové multivitamíny Spectrum Gummies s echinaceou pro podporu imunity nebo rakitníkem pro aktivní život po 50. Movit Energy, doplňky stravy pro každý den. Nyní v akci 3 za cenu 2. E-shop Dermax.cz.
2: Datart nákupy. Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
3: Pusti.
2: Datart.
4: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
5: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
6: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
7: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.

0: možná.
1: Říkali by to. Zavolám.
2: Poslouchej. Otka, ty máš takový oblek. Ty máš svýho krejčíře.
3: Pistole. A zapasem pistole. A když kolen Sylvie, oh yeah, to je
4: old school baby.
3: Nová mafie, láskou tě zalije.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Tady vám nesu něco z datártu.
2: Killerce něco na styling a nechting.
1: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to... úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
4: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. Spletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
6: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
7: A Skol Nábytek.
8: Žijeme to s vámi.
9: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
10: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
11: Tak to je hezky kriky.
12: Betonpress. Patron lehkých betonových střech.
13: A teď si můžete na střechu vybrat extra tenkou plochou tašku Horizont.
14: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg a banány 1 kg za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na to nejsluší, ne?
2: Killerce něco na styling a nechting.
16: No my si ani nevidíš,
1: boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to...
17: úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
18: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland, Puky pomáhají.
19: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
6: Třeba tenhle se mě dostal.
0: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
8: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.

0: všechno do sebe perfektně zapadá. Vycel tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
1: Dneska je ale pondělí.
0: Pondělí?
1: Aha. Nic, já už musím.
0: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
2: E.ON, nechte to na nás.
3: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
4: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
5: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
6: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Víte, když máte dobrou energii,

rockeři. Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
1: A Askol nábytek.
2: Žijeme to s vámi.
3: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
4: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
2: Tak to je hezky kriky.
5: Betonpress. Patron lehkých betonových střech.
6: A teď si můžete na střechu vybrat revoluční extra lehkou tašku Duna.
7: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
8: Lidl Retro Týden je tady.

0: nás znovu otevřeno.
1: Od pondělí v Lidlu Kunín smetana ke šlehání za 19,90. Pepsi Regular za 26,90. A Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 64,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Začni den jako šampion.
4: Již v pondělí v Lidlu produkty Silvercrest. Horkovzdušná fritéza za 11,99 korun. Rychlovarná konvice za 399,90. A šnekový odšťavňovač prémium za 16,99 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: E-shop Dr. Max nabízí želatinové multivitamíny Spectrum Gummies s echinaceou pro podporu imunity nebo rakitníkem pro aktivní život po 50. Movit Energy, doplňky stravy pro každý den. Nyní v akci 3 za cenu 2. E-shop Dermax.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu dušená šunka nejvyšší jakosti za 19,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ahoj, mami.
8: Dobrý den.
9: Gianna Mia.
10: Jednoduše skvělá.
9: Gianna Mia.
11: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
12: Datart nákupy.
13: Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
14: Pustí.
12: Datart.
15: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Pro hřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
16: Když máte zafixovanou cenu u E.ONu,
17: tak a máme klid, Jiřínko.
16: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: Nechte to na nás. E.ON.
1: JISK nabízí vše pro příjemné momenty nad společným jídlem. Například jídelní židle za pouhých 1000 korun, sleva 63%. Nebo elegantní jídelní stůl za pouhých 2000 korun, sleva 50%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: si výživou, mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Lidl Retro týden je tady. Minulost má u nás znovu otevřeno. Od pondělí v Lidlu Kunín smetana ke šlehání za 19,90. Pepsi Regular za 26,90. A Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 64,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.

0: Začni den jako šampion.
1: Již v pondělí v Lidlu produkty Silvercrest. Horkovzdušná fritéza za 1199 korun. Rychlovarná konvice za 399,90. A šnekový odšťavňovač prémium za 1699 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Je snadné se zamilovat zas a znovu.

0: české restauraci.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. A banány 1 kg za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mami, já mám mega hlad.
3: Rybičková.
4: Jednoduše skvělá.
2: Gianna mia.
5: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
6: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Teď se jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
7: Dneska je ale pondělí.
6: Pondělí?
7: Nic, já už musím.
6: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme!
8: E.ON, nechte to na nás.
9: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Pro hřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
11: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
12: Tak to je hezky kriky.
13: Betonpress, patron lehkých betonových střech.
11: A teď si můžete na střechu vybrat extra tenkou plochou tašku Horizont.
14: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
15: Trápilo mě svědění a pálení.
16: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
14: Dokonce i sex se stal bolestivým.
17: Vagisan zafungoval okamžitě.
14: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
16: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
18: Jisk nabízí vše pro váš vysněný domov. Například nadýchané ručníky za pouhých 110 korun, sleva 60%. Nebo kvalitní pěnová matrace za pouhých 4200 korun, sleva 65%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
20: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
21: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.

0: elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
1: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. Spletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
5: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i

0: Letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
1: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
2: Třeba tenhle, co mě dostal.
3: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
4: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
5: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
6: Killerce něco na styling a nechting.
7: No my si ani nevidíš,
5: boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
7: Asi slušnej budget.
5: Bylo to...
8: úplně za hubičku.
9: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
10: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
11: Mami,
12: s miminkem potřebuješ chlor a dobrý čistič.
11: My používáme jedině Sanitol. Chlor je agresivní.
12: A pouhý čistič nedezinfikuje.
11: Kde je špína, tam jsou bakterie. Když jen čistíte, tak je roznášíte.
12: Sanitol. Žádné bakterie, žádné nečistoty.
13: O, tak lesklé, neskutečné.
11: Přejděte na Sanitol.
5: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
7: Asi slušnej budget.
5: Bylo to...
8: úplně za hubičku.
9: Trénujte naplno s Garmin Fenix 9 Pro s titanovým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
12: Zlato, s miminkem potřebuješ chlor a čistič?
11: Chlor je agresivní.
12: A čistič nedezinfikuje.
11: My používáme Sanitol.
12: Žádné bakterie, žádné nečistoty.
13: Tak lesklé.
11: Přejděte na Sanitol.
14: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba kouzelný domek Spinmaster se slevou 25% jen za 1119 korun. Allegro.
15: Když máte zafixovanou cenu u Eonu,
16: tak... a máme klid, Jiřínko.
15: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: Nechte to na nás. E.ON.
1: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
0: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
2: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Datart nákupy. Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
2: Hustí.
1: Datart.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Pupínek? Teď ne. Nemačkat. Zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplastí. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obsluhu.

0: Partners Banka.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: Úrok klesl na 3,75.
3: Cože?
2: Je. Petře Vlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
3: Cože?
2: Raději to zakroužkuj. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
4: Tohle až uvidíš, lepejš!
5: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
6: Na všechny možné bolístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
7: Na první kolo jsem chvíli šetřil.
8: Skládalo se.
7: Já po prvním kopci taky.
8: Na druhý jsem šetřil díl.
7: Ale pak už to jelo. Táhlo mě to nahoru.
8: Tak jsem přesedlal na silničku. A teď nás chce jezdit víc.
9: Takže elektrokolo.
10: A jaký je váš spořící cíl? Je normální chtít víc a víš. Raiffeisen Bank. Spořte výhodně se sazbou až 4,2% ročně na našem spořícím účtu.
11: Antiperspiranty Nivea Black and White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night.
12: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
13: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
14: Taky!
13: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
15: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Trvanlivé mléko s kuponem v aplikaci za 8,90 a Mila Řezy při koupi dvou kusů za 9,45 za kus. Bila.
17: Každý rodič umí něco jedinečného.
18: Mama. Mluvit dětskou řečí.
19: To umí maminka.
20: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
21: A podporovat tvůj zdravý vývoj. To umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.

0: době jsem koupil vysavač na drobky.
1: Asi slušnej budget.
0: Bylo to...
2: úplně za hubičku.
3: Trénujte naplno s Garmin Fenix 9 Pro s titanovým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
4: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75%.

0: zářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat. Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.
1: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
3: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Kdy si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Tic Tac Toe.

Thank you.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. Spletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
4: Hustí.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.

0: Nábytek.
1: Žijeme to s vámi. Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
2: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
4: Třeba tenhle se mě dostal.
5: Díky Woolight Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
6: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
7: Začni den jako šampion.
8: Již v pondělí v Lidlu produkty Silvercrest. Horkovzdušná fritéza za 1199 korun. Rychlovarná konvice za 399,90. A šnekový odšťavňovač prémium za 1699 korun. Lidl, to se vyplatí.
9: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
10: Mami,
11: s miminkem potřebuješ chlor a dobrý čistič.
10: My používáme jedině Sanitol. Chlor je agresivní.
12: A pouhý čistič nedezinfikuje.
10: Kde je špína, tam jsou bakterie. Když jen čistíte, tak je roznášíte.
12: Sanitol. Žádné bakterie, žádné nečistoty.
11: O, tak lesklé, neskutečné.
10: Přejděte na Sanitol.
13: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
14: Když máte zafixovanou cenu u Eonu,
15: tak a máme klid, Jiřínko.
14: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: Nechte to na nás. E.ON.
1: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
2: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
3: No teda, má to tu celé nové. Wow, to muselo stát peněz. To je zisku.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Tady vám nesu něco z Datartu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
2: Killerce něco na styling a nechting.
3: No my si ani nevidíš, boholit.
1: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
1: Bylo to...

0: Začněte užívat jednou týdně Oscillococcinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscillococcinem.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Pupínek? Teď ne. Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultranáplastí. Pečuj o problematickou pleť i

0: pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night. U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Trvanlivé mléko s kuponem v aplikaci za 8,90 a Mila řezy při koupi dvou kusů za 9,45 za kus. Byla.
1: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
2: Na první kolo jsem chvíli šetřil.
3: Skládalo se.
2: Já po prvním kopci taky.
3: Na druhý jsem šetřil díl. Ale pak už to jelo. Táhlo mě to nahoru. Tak jsem přesedlal na silničku. A teď nás chce jezdit víc.
4: Tyhle 2% ročně na našem spořícím účtu.
0: Každý rodič umí něco jedinečného. Mama. Mluvit dětskou řečí.
5: To umí maminka.
6: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
0: A podporovat tvůj zdravý vývoj. To umí beba.
7: Módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
8: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.

Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 000 korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.

0: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Chcete zažít opičiny v exotice? Nebo dechberoucí mořeplavbu? A co takhle lyžovačku na Prašanu? U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Přímým letem za last minute ceny. Čedok. Pořád je co objevovat.
1: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2. Více ze života.
2: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
1: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
5: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
6: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
7: Dáme si selfie?
8: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
6: Disciplína. To mám rád.
8: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
6: A právem na to mohou být hrdí.
8: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
9: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
1: O2. Více ze života.
11: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
12: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting.
1: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to... úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
4: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
5: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
6: Mám levnou energii.
5: Protože?
6: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
7: Správně, s iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad, život s lepší energií.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot Rifter. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
2: Si asi říkáte, co tak může trápit hada? Astma. Občas se zaškrtím a sotva dýchám. Si zasloužím vyhrát a určitě si za to nekoupím ty strašně dobré krysy.
1: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
3: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.

0: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
1: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
2: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
4: Hustí.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
6: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
7: Lidl Retro Týden je tady. Minulost má u nás znovu otevřeno. Od pondělí v Lidlu Kunín smetana ke šlehání za 19,90. Pepsi Regular za 26,90. A Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 64,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ahoj, mami.
9: Dobrý den.
10: Dobrý den.
8: Gianna Mia.
11: Gianna Mia.
12: Jednoduše skvělá.
11: Gianna Mia.
3: Datart nákupy. Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
4: Hustí.
3: Datart.
13: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week získej deals až do 50%. Nyní na About You.
14: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
15: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisenbank.
16: Většinou musíte říct ne.

0: Když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
1: Každý měsíc si můžeš užívat víc za méně, protože jsou tu Allegro Days. Slevy až 40%, široká nabídka produktů a doručení zdarma pro členy Allegro Smart. A tak je to každý měsíc. Allegro.
2: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
3: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
4: Mami.
5: S miminkem potřebuješ chlor a dobrý čistič.
4: My používáme jedině Sanitol. Chlor je agresivní.
6: A pouhý čistič nedezinfikuje.
4: Kde je špína, tam jsou bakterie. Když jen čistíte, tak je roznášíte.
6: Sanitol. Žádné bakterie, žádné nečistoty.
5: O, takhle skvělé, neskutečné.
4: Přejděte na Sanitol.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Při stavech na chlazení může být imunita oslabená i kvůli nedostatku zinku. Zinkorot. Lék určený pro léčbu při stavech na chlazení. Zinkorot. Zinek, který léčí.
9: Tati, co je tohle za auto?
10: Taková moje srdcovka.
11: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
9: Nebo pro tebe, tati.
12: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
13: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Vždyť jde tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
14: Dneska je ale pondělí.
13: Pondělí?
14: Aha. Nic, já už musím.
13: A kolik je? Jiřinko, je pondělí, musíme.
15: E.ON, nechte to na nás.

0: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
1: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
0: Při nakládání.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
5: Pupínek? Teď ne. Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplastí. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
6: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
7: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
8: Asi slušnej budget.
7: Bylo to...
9: úplně za hubičku.
10: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
11: Na všechny možné bolístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
12: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
13: Taky!
12: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
14: Úrok klesl na 3,75.
15: Cože?
14: Je. Petře Vlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
15: Cože?
14: Raději to zakroužkuji.

0: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
1: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení.
2: Na první kolo jsem chvíli šetřil.
3: Skládalo se.
2: Já po prvním kopci taky.
3: Na druhý jsem šetřil díl.
2: Ale pak už to jelo.
3: Táhlo mě to nahoru. Tak jsem přesedlal na silničku. A teď nás chce jezdit víc.
4: Takže elektrokolo.
5: A jaký je váš spořící cíl? Je normální chtít víc a víš. Raiffeisen Bank. Spořte výhodně se sazbou až 4,2% ročně na našem spořícím účtu.
6: Každý rodič umí něco jedinečného.
7: Mama. Mluvit dětskou řečí.
8: To umí maminka.
9: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
10: A podporovat tvůj zdravý vývoj. To umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
11: Tik tak tu.
12: Objev malinový svět na jedné straně a citronový na druhé. Dva světy, jeden tik tak tu. Otoč a vychutnej si oba.
13: Datart nákupy. Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
14: Pustí.
13: Datart.
15: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
17: Ano. Ano. Ano.
16: A tohle?
17: Mm-hmm.
16: A tohle?
17: Ano.
18: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
16: A tohle?
17: Ano.
18: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
19: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
20: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
21: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
22: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.

I welcome you to Casa Mandalay.

Ahoj, rockeři. Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s oscilokoxinem.
1: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi.

0: Těšíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Spojte si služby a šetřete s balíčkem O2 Spolu. Stejně jako stovky tisíc domácností po celém Česku. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 Spolu ušetříte vy. O2. Více ze života.
2: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
3: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
5: Hosti.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
7: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
8: Mám levnou energii.
7: Protože?
8: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
9: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
10: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
13: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
14: Nesmím to uspěchat. Jsem Usain, želva, sprinter. Můj želvý kluk ale moc rychle neběhá. Potřebuje pana doktora, aby mu pomohl dostat se zas na nohy.
13: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
15: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
0: O2. Více ze života.
16: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Chcete zažít opičiny v exotice? Nebo dechberoucí mořeplavbu? A co takhle lyžovačku na Prašanu? U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Přímým letem za last minute ceny. Čedok. Pořád je co objevovat.
17: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
18: Děkuju, Zlatane.
19: A Tysone.
20: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
21: Dáme si selfie?
17: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
20: Disciplína. To mám rád.
17: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
20: A právem na to mohou být hrdí.
17: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
22: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
23: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Helmans. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Helmans.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
3: Jasněčka!
2: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
4: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
5: Nebojte se o ně.
6: Usupat.
5: Ať už jdou děti poprvé sami do školy, nebo na trénink, s O2 Spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
7: jsme doma,
5: anebo vyrazí do světa.
8: A to klid.
5: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 Spolu. O2. Více ze života.
9: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko.
10: Home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
11: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
12: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
13: Na Vinted může být všechno znova nové.
14: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
13: Ahoj, Sáro.
14: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
16: My si půjčíme bezpečně.
15: Tady podpísek. Ne, ne.
17: Tady podpísek. Pali, pali, pali.
18: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.

0: okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
1: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
2: Větší, než si myslíš.
1: Proč prší?
2: Aby se starý cítil příjemně.
1: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
3: Dorazili jste do cíle.
2: Tak jo, jsme tady.
3: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
4: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
5: Pupínek? Teď ne. Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplast. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
6: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
7: Asi slušný budget.
6: Bylo to...
8: úplně za hubičku.
9: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
10: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba květinovou dekoraci Lego se slevou 25% jen za 1499 korun. Allegro.
11: Cesta k telefonu.

0: Vodafonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Při stavech na chlazení může být imunita oslabená i kvůli nedostatku zinku. Zinkorot. Lék určený pro léčbu při stavech na chlazení. Zinkorot. Zinek, který léčí.
2: I got, you got, we got it.

0: Svobodná pauza, co vám zvedne náladu. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Pribináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná. Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody. V Bile je úrodička, jak má být.
1: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
0: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
3: Jasněčka!
2: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
6: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
7: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
8: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
9: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
10: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
11: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
12: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G.

0: je jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Výborně odešel kotel. Ne,

0: pupínek? Teď ne. Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplastí. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
1: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba dětské kolo Allfran se slevou 20% jen za 3999 korun. Allegro.
2: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka.
3: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušnej budget.
3: Bylo to...
5: Úplně za hubičku.
6: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
7: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
8: Větší, než si myslíš.
7: Proč prší?
8: Aby se starý cítil příjemně.
7: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
9: Dorazili jste do cíle.
8: Tak jo, jsme tady.
9: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
10: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
11: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
12: Well, I love the tears I've dropped to be part of the wave.

0: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
3: Pupínek? Teď ne. Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplast. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
4: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
5: Jasněčka!
4: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
6: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
7: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
8: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
9: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
10: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj.

0: nestačí. Mít malé sny nestačí.
1: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
2: Při stavech nachlazení může být imunita oslabená i kvůli nedostatku zinku. Zinkorot. Lék určený pro léčbu při stavech nachlazení. Zinkorot. Zinek, který léčí.
3: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba kouzelný domek Spinmaster se slevou 25% jen za 1119 korun. Allegro.
4: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
5: My si půjčíme bezpečně.
4: Tady podpísek.
6: Ne, ne.
7: Tady podpísek.
8: Pali, pali, pali.
9: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
10: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
11: Takže vás nesvědí hlava?
10: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
12: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozdařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka.
13: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
14: Větší, než si myslíš.
13: Proč prší?
14: Aby se tady cítil příjemně.
13: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
15: Dorazili jste do cíle.
14: Tak jo, jsme tady.
15: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
16: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
17: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Na Vinted může být všechno znova nové.
19: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
20: Ahoj, Sáro.
19: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
22: Hosti.
21: Datart. Opravdový elektrospecialista.